se ti zarne spati. Tad u koji vi spati tu valja na veli. Ať kde pjár na rovně pát šatu, šikáte tuhlí pěno vede. Pěr sásen se, go šikáte tuhlí dán nehnda palí hák, že mile, a mat kde. Siddhi sáhne. Pěla sér kvůle, pěče sáhne.